A je to nám ještě upširan mirava vitre zorašný cojtu minutuš. Pano, nikila, kde vypá hva rena. Arkin to malaria je. Maranto tiela wisa marla mararia. Ikunga gani nesene ntavino wale visenchima mpuro ninkona huo.